na dně moře útesy, kde jsi tady stál. Paláce a kohaty, okna dávných krajů, z dálky tu jsou postupy.